Mí vlasy zrazlí, my za ty roky slezli, mám bleš. Dežo se šine, říká mi skine, kam deš. Temný kout, má pleš se leskne, to mě mohlo napadnout, že mi tu někdo pleskne, bubu.